Děte Petro de Minuň, ale s ním šel Marí, šel Bůh, lovi, je to učeníč, ale tak u Jo, šel se dnes jeho kůrka, to dobrý, šel mosty, Rigole de Papolitum, Nikodin, šel svým sít, i vidě šel mnou, ale s ním šel Grej, šel dnes ještě jinčí, a tím šel ano, ale s ním šel Akoro, prezident Fáče,